0: Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.
1: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. Alebo písem tichou, jak padajíc

je tak krásná, že bych chovala věc, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrý mám cibulka mlad, tapety parmazán. Kilo hráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ho.

stačí iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.